9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Všeobecnou pohodu přejeme všem posluchačům a divákům. Otevíráme další rebelský bar.
1: Přesně jako před týdnem, a to platí i pro stanice, na kterých nás můžete vnímat. Rádio Čas Rock nebo Televize Rebel.
0: Dnešní díl jsme zahájili rovnou písní. Máme za sebou kousek ze slunečné Barcelony, projekt Exasens.
1: Slova jste v písni hledali marně, šlo o ryze instrumentální záležitost. V dalším případě už se bude zpívat ovšem hodně.
0: A budou to krásné slovní obraty, přesně tak, jak jsme u kapely Insania zvyklí. Koncem června fanoušky potěšili novým singlem a nalákali tak na podzim, kdyby měla vyjít nová deska.

0: Tento rebelský bar se už vlastně vysílá po prázdninách. To nutně ovšem neznamená, že nebude teplo. Naopak, už několikrát jsme v září propotili mnoho dnů a nocí.
1: Stejně to platí i o akcích. Ještě nějaké venkovní sešlosti nás čekají, ale hlavní sezóna to má vlastně za sebou. Když se řekne léto, mně osobně se hudebně vybaví hlavně punkrocková muzika.
0: A proč ne? Má to určitě svůj důvod. Už jenom ty slavné punkrockové klipy, kde se jezdilo na skejtech, popíjelo pivenko a skákalo do bazénu.
1: Jedna z nejslavnějších kapel tohoto typu jsou bez pochyby Blink-182. Jenže třeba v roce 2005 to s nimi vypadalo různorodě a kapela ohlásila pauzu na dobu neurčitou.
0: Naštěstí tahle ta přestávka netrvala moc dlouho a jelikož se hudebníci nechtěli nudit, vznikly rovnou dvě nové kapely.
1: Tom DeLonge založil Angels and Airwaves, Mark Hoppus a Travis Barker zase Plus 44, kteří pokračovali v punk rockovém rytmu. A právě ty si dneska dáme.

0: Ještě jednou všechny vítáme zpátky v Rebelském baru, ať už je to na vlnách Rádia Čas Rock nebo televizní stanici Rebel.
1: Máme za sebou tři kousky z naší nabídky a stejný počet je ještě před námi. Akorát jsme si řekli, že trošičku se posuneme v čase.
0: Jo, a to až do roku 1970. Mimochodem, když jsme v baru, tak na našem území tehdy stála desítka zhruba korunu 40 a litr rumu 68 kčs.
1: No krása. A třeba v Americe stála jedna plechovka piva 33 centů. No a právě do Spojených států se vydáme i hudebně, protože nás čekají Creedence.
0: Většina lidí vždycky řekne jenom Creedence, ale přitom se sluší dodat i zbytek názvu Clearwater Revival. Takže kdybys chtěl založit cover, víš, jak by se správně měla jmenovat?
1: No povídej.
0: No, Creedence Clearwater Revival.

0: Tak tohle byli Creedence a jejich Looking Out My Back Door. Podle některých lidí tahle píseň pojednávala o drogách.
1: John Fogerty ale upřesnil, že byla napsána pro jeho tehdejšího 3letého syna. Každopádně, celkem veselý rytmus vystřídá o něco temnější a depresivnější.
0: No, co taky čekat od kapely Type O Negative. A když navíc někdo pojmenuje píseň Everything Dies, asi nemá v plánu úplně romantickou záležitost.
1: Tahle skladba vyšla v roce 1999 na pátém albu World Coming Down, což je samo o sobě taky dost depresivní název.
0: A videoklip se mimochodem natáčel v Loděnici, kde pracoval otec Petra Steela. Ale přestože se jedná o temnou záležitost, píseň byla sama o sobě velmi úspěšná a dodnes platí za jednu z nejoblíbenějších u všech fanoušků.

0: Jak jsme před několika minutami hlásili otevřeno, nyní nastává pravý opak. Rebelský bar pro tento týden pomalinku zavírá.
1: Zbývá nám čas na klasický úklid a rozloučení, ale jak bývá takovou malou tradicí, nebude u toho chybět ještě jeden klip.
0: No, měli jsme tady dneska kousky z Česka, Španělska, Ameriky, tak proč nenavštívit ještě nějakou zemi? Třeba Německo.
1: No jasně, no vidíš. A vlastně Oktoberfest se nám taky pomaličku blíží. Kdyby se nám podařilo natočit nějaký díl přímo tam, to by bylo, co?
0: To by bylo
1: pivo. To by byla paráda.
0: Já se spíš obávám, že bychom se od tamá jen tak nevrátili, ale německou muziku si dneska určitě dáme. Takže, kam zamíří dnešní naše poslední kroky?
1: No tak rovnou do Bavorska, že jo. V těchto částech totiž v roce 2003 vznikly Eisbrecher. U nás se najde nějaký ten dach fanoušků, ale hlavně v jejich domovině se jedná o úspěšné a oblíbené jméno.
0: Od nás tedy poslední hudební kousek, zbytek zase příští týden v Rebelském baru. Děkujeme za přízeň a budeme se těšit.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rok a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: dnes bude určitě nádherný den, kort s takovým startem, ještě aby taky ne, že ano. Ano. Krásné ráno nejen a nám, ale všem přeji skrz rozhlasové vlny rádia Čas roku. Je tady pondělí, nový pracovní týden a startuje ostrý budíček. Ten dneska pojede v dovolenkovém módu, takže vás následujícími 4 hodinami provedu pouze já, čili Ivoraška. No ale nebojte se, Tomáše si užijete do sytosti v nadcházejících 2 týdnech. Pojďme na to, co máme před sebou, ale teď pro ideální start pracovního týdne se nabízí muzika v podání Papa Roach. Rozproudit krev v žilách a zároveň otestovat výdrž vašich repráků můžete společně se Sabatony. A jako třetí svižnou ochutnávku můžu nabídnout Panteru. Nejprve se o slovo ovšem hlásí Honza Gabelčík a to znamená, že máme před sebou čerstvý přehled zpráv a také dopravu.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akutří paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
3: S komplikacemi musíme počítat na dálnici D1 na trase z Ostravy na Přerov. V obou směrech se opravuje vozovka a jezdí se v omezeném provozu.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
5: Rádio Čas rok.
3: Dobré pondělní ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas rok, tady jsou první dnešní aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gabelčík. Připravme se na změnu počasí, po víkendových letních teplotách se mírně ochladí, už dneska má podle televize LTV Plus dorazit déšť a lokálně udeří i bouřky, krajina se tak dočká nové vláhy, v dalších dnech ale opět bude pokračovat sucho.
6: Morava.
3: Ostravské komunikace v září zahájí výstavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici. Nacházet se bude na rozhraní katastrálních území Proskovic a Košatky. Nahradí stávající dřevěnou konstrukci, která byla kvůli nevyhovujícímu stavu uzavřena. Cykloturistika ve Zlínském kraji zažívá obrovský boom. Celkem jde o více jak 2220 km značených cyklotras a 260 km cyklostezek. Oblíbené jsou trasy kolem Baťova kanálu, ale i další, jak nám řekl Petr Michalec z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
7: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Klasicích, přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci. Zlínský kraj tak potvrzuje, že patří k nejvyhledávanějším cyklistickým destinacím v Česku a zájem o cykloturistiku v regionu dál roste.
3: Barbora Krejčíková dohrála na tenisovém US Open už v prvním kole. Nasazená 27. podlehla na betonových kurtech v New Yorku Kamile Rachimovové z Uzbekistánu 6-7-2-6. Krejčíková prohrála za hodinu a 53 minut. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná pondělní ráno s Ivošem Raškou.

0: rádiu Čas Rock.
1: Týden se s týdnem sešel a tak je na čase další rok speciál. Dneska to bude na takové té klasické vlně a neb hudební všeho chuť. Dáme něco nového, trošku staršího, ale třeba i jeden živák. Myslím si, že každý si přijde na své. Od 19 hodin na vlnách rádia Čas Rock, od 20 na obrazovkách televize Rebel.

0: Na procházku po okolí nás vzali Green Day, When I Come Around, se jmenovala tahle jejich pecka, která rezonovala snad ze všech rádií během léta v roce 1994. Právě tehdy totiž vyšla deska Duky, třetí řadovka téhleté kapely, a nevím jak vám, ale mně se tahle jejich kazeta tehdy otáčela ve Walkmanu celé prázdniny. Za chvíli vám pošlu další porci muziky, ale ještě předtím se dozvíme, jak moc dynamická bude dnešní, jak moc dynamický bude dnešní vývoj dne a dnešního pondělí, alespoň tedy z pohledu hvězd, vesmírných těles a planet. Tady jsou horoskopy na dnešní den.
1: Pondělí přinese možnost ve větší míře uplatnit svou vůli a také schopnost konat v souladu s realitou. Pozor bychom si měli ale dávat na možné manipulace ze strany druhých a jejich chladný pragmatismus. Bude dobré být ve střehu a používat zdravý selský rozum. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci mohou zažívat větší množství zmatků a nejasností. Váhy budou mít den neslaný nemastný a vodnáři mohou inklinovat k nevědomému konání. Ryby mají naději na finanční úspěchy. Stíři se mohou projevovat až přecitlivěle a radci budou mít tendenci se nepředřít. Pany budou úspěšné v navazování nových kontaktů. Býci mohou projevovat majetnické chování a kozorozi budou svou pozornost zaměřovat na klid a pohodu. Střelci se v řešení svých problémů mohou chovat poněkud necitlivě. Lvi budou dávat přednost před prací zábavě a berani udělají dobře, když se budou řídit svou intuicí. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas.

0: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.

0: To byla taková pondělní procházečka po boku Pantery. Minutku před půl sedmou na frekvencích Rádia Čas roku. Ovšem od muziky se alespoň na chvíli přesuneme na kurty, protože odstartoval US Open. Do posledního Grand Slamu sezony z české skvadry tenistů naskočil včera jakožto první Jiří Lehečka, který si po necelých třech hodinách v parádním zápase poradil se Španělem Pablem Carreñem Bustem. Naopak atmosféru tohoto turnaje si moc dlouho neužil Tomáš Macháč s Vítou Kopřivou. Oba poměrně jednoznačně vypadli hned v prvním kole a mohou si tím pádem balit kufry. V letadle jim bude dělat společnost možná i Barbora Krejčíková, která bohužel také prohrála hned v úvodním kole, a to s Kamilou Rachimovovou z Uzbekistánu. Kdo ovšem zůstává ve hře, tak to je Karolína Plíšková, která i přes hrůzostrašný začátek svého zápasu předvedla parádní tenis. Proti Belgičance Haně van de Winkelové předvedla neuvěřitelný obrat. Za stavu 4-5 odvrátila matchball a pěti gemy v řadě úplně otočila průběh utkání. Nakonec svou 22-letou soupeřku dokázala Plíšková zatlačit a po 2,5 hodinách zvítězit 2-6, 7-5 a 6-3.
1: Game, set and match, Plíšková. 2-7-1, 2-6, 7-5, 6-3.
0: Dneska půjdou v rámci US Open do boje další tenisté. Na kurtech se představí hromada dalších Čechů a Češek, jako třeba Dalibor Svrčina, Jakub Menšík, Sára Bejlek, Marie Bousková, Karolína Muchová nebo Linda Nosková a další. No a my všem pochopitelně budeme držet rakety i tenisáky. Ať se jim daří.
2: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme.

0: Tak tohle kapelu asi českému znalci big beatové muziky není třeba nějak dalekosáhle představovat, no ale já si to stejně neodpustím. Jednalo se o kapelu Abraxas, která letos slaví neuvěřitelných 50 let na hudební scéně. No a oslavili to pánové, jak se patří, a kromě všeho jiného vydali v únoru také svou novou desku nazvanou Záchytnej bod. No a mají toho za sebou docela hodně. Jednak tedy úspěšnou letní sezónu, která ale s příchodem podzimu nekončí, a můžete tak Abraxas až do Vánoc vlastně potkat a vidět naživo na řadě míst. To následující kapelu můžete vlastně taky zažít pěkně zblízka, a to v příštím roce. Na čas roku totiž zazní za okamžik Halloween, kteří v rámci samostatného koncertu vystoupí v červnu v Plzni. No a my si od nich za malou chvíli poslechneme na pravých rokových vlnách pecku nazvanou Best Time.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na dek.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Už dál nemusíš hledat.
4: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
3: Žádné kompromisy, žádné hranice.
4: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

aplikovat i do dnešní doby. Tolik tedy k tomu, co jsme slyšeli na čas roku, ale pokračujeme samozřejmě dále. Tady je česká partička, která si nechá říkat Vivien. Ostrý budík.

0: Posloucháte Radio Čas Rock a tohle to byl Robert Plant se skladbou Shine It All Around, jejíž příznačné kytarové riffy nás doprovodili až k 7. hodině. V té bude na našich frekvencích pokračovat proud parádní kytarové muziky, a to v podání třeba Dream Evil. Odolnost vašich reprosoustav otestují také Stone Temple Pilots. V rámci kalendárka tady mám připomínku jedné aféry ohledně plagiátorství a přidají se také čeští Witch Hammer. Tak vážení, tohle a samozřejmě mnohem více vás čeká v nadcházejících 60 minutách, které zahájí jako obvykle Honza Gabelčík, který koukne na silnice a v zápěti přidá i čerstvý přehled zpráv.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas rok.
5: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Komplikacemi musíme počítat v Ostravě na Mariánskohorské ulici. Na cestě do centra města v Jirské Osadě se můžou tvořit kolony. Problémy jsou taky na dálnici D1. V úseku Ostrava Přerov tady se opravuje vozovka.
9: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
10: Radio Čas Rock. Zprávy.
8: Dobré pondělní ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gabelčík. Češi opět vyrážejí tankovat do Polska. Tamní vláda totiž ve druhé polovině srpna zavedla regulaci ceny paliv. Řidičům v příhraničí se tak znovu vyplatí tankovat benzín, naftu i LPG na polských benzinkách. Na litru paliva ušetří až 6 korun.
11: Morava aktuálně.
8: V ostravských Radvanicích byl dokončen nový park jako z obrázku Josefa Lady. Oáza zeleně za 3,5 milionu korun nabízí vrbové tunely, dřevěná zvířátka, sáňkařský kopeček a tůňku pro ochlazení nebo bruslení. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
12: Díky projektu LifeCall můžeme propojit soukromý a veřejný sektor. Tím, že jsme v prosinci měli prvotní výkop se soukromým investorem, tak se nám přihlásili do partnerství i další firmy. A v blízké době budeme představovat i jiné projekty v rámci Moravskoslezského kraje.
8: Zlínský kraj přispěje na přípravu proměny pusteven v Beskydech. Na turisty v vyhledávaném místě by měla být přehlednější doprava a parkování, kvalitnější cesty a nové osvětlení. Pustevny dlouhodobě trápí především doprava. Fotbalisté Slavie vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3-0. Bez porážky tak vedou neúplnou tabulku. Letenští jsou 7. a ztrácejí na městského rivala 5 bodů. Červenobílí vyhráli v lize na Letné poprvé od prosince 2020. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní ráno s Ivošem Raškou.
13: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Máme téměř 10 minut po sedmé a společně se Stone Temple Pilots jsme se podívali na skok do roku 92, kdy byla nahrána tahle jejich hitovka nazvaná Sex Type Thing. No a když už jsem u těch letopočtů, tak mohu plynule přejít také na události, které se již udály 31. srpna v letech daleko vzdálenějších. Rok 1976 a George Harrison byl v případě písně My Sweet Lord shledán vinným z plagiátorství. Tehdy mu bylo před soudem dokázáno, že čerpal inspiraci ze skladby Ronnieho Mecca He's So Fine. To je mimochodem tahleta věc.

Disk z prodeje My Sweet Lord byl tak přiznán Mekovi, který s kapelou Chiffons využil obrovské publicity, jsem chtěl říct, krajem právě probíhajícího soudního sporu. No a vznikla tak nakonec, řekl bych, absurdní situace, protože právě s touhletou svou kapelou následně nahrál vlastní verzi skladby My Sweet Lord. No, old business. Ještě se vrátím o 35 let nazpět. V roce 1991 se Metallica dostala na vrchol žebříčku nejprodávanějších alb ve Spojených státech, no a to s titulem Metallica. Deska, které nikdo jiný stejně neřekne jinak nežli Black Album, a je to nahrávka, která obsahuje hitovky jako Enter Sandman, Sid Better, Alphon Given, a nebo, jak slyšíte, Nothing Else Matters. Mimochodem, tahle ta skladba původně neměla na albu vůbec být. James Hetfield, který ji napsal, ji zpočátku považoval za něco, co by se pro Metallicu vůbec nehodilo. No ale vidíte to. Nakonec z toho vznikla jedna z největších rockových balad všech dob. No a nejen tahle ta skladba, ale celé Black Album okamžitě vystoupalo na první místo hitparád po celém světě a transformovalo Metallicu na globální fenomén. Tohle byl tedy v tuhletu chvíli pohled do minulosti, před námi už ale nachystaná další muzika.

Zítra tady máme první školní den a já bych s tím mohl spojit vlastně i následující muziku. V playlistu Rádia Čas roku už se totiž chystá formace Anvil se svou skladbou School Love. No, co si budeme? Asi každý z nás v určité fázi vývoje nějakou tu školní lásku poznal a prožil, takže pokud mě slyší i nějaký školák, tak ten nadcházející rok v lavicích můžeš brát jako příležitost zažít nějakou tu love story. No a co se týče kapely Anvil, tak zde je vlastně taky spojitost se školou, protože její počátky sahají až na začátek 70. let, kdy spolu začali hrát dva středoškolští spolužáci, Steve Kudlow a Rob Reiner. Těm kamarádství vydrželo i po škole a v 81. jim pod hlavičkou Anvil vyšla debutová deska Hard and Heavy. No a my se právě vrátíme na úplný začátek jejich kariéry, a to na již zmiňovanou prvotinu. Její součástí byla totiž také zmiňovaná skladba School Love, no a tak můžete nyní společně s Anvil také vy třeba zavzpomínat na své školní lásky.

0: 3,21. Lalala. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
3: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

6 minut po půl osmé doznívají na čas roku Blondý a já mám před sebou jednu SMSku, která je vlastně současně i blahopřáním. Dobré ráno, Ivo, mohl bys prosím tě pro mou manželku Pavlínku k jejímu svátku zahrát nějakou českou muziku. Moc děkuji, přeji jí všechno nejlepší a večer to společně oslavíme, píše Roman. Taky ode mne letí přání všeho nejlepšího ke jmeninám. Já o Pavlínkách dám řeč ještě příští hodince, v tuto chvíli posílám muziku.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
6: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
7: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
5: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
2: Rádio Čas Rock.
3: Pravé rockové rádio.

0: Ale byli Judasy na čas roku, a to v čase 7 hodin a 45 minut. No a pro jistotu mohu připomenout, že na pořadu dne je pondělí 31. srpna, z čehož vyplývá, že tady máme konec léta, ale na druhou stranu neznamená to nevyhnutelně konec dovolených. Znám několik lidí, kteří si volno šetřili až na září. Jednoho takového jsem ráno dokonce viděl v zrcadle. Takže od zítřka na nadcházející dva týdny vás čeká ostrý budíček pouze s mým kolegou Tomášem. Po dlouhé době poletíme s rodinou letadlem a ne, že bych měl z létání strach, ale přeci jenom jsem pár dílů dokumentu letecké katastrofy viděl a taky mě vlastně znervozňují ty vysmáté letušky, které před odletem tancují v uličce mezi sedadly, mávají rukama a vysvětlují, kde jsou únikové východy, záchranné vesty a tak podobně.
1: Podíváte se doprava a doleva, zjistíte, že žádné východy tam nejsou. Ve vysoce nepravděpodobném případě, že by výtah nouzově zastavil, je smrt jistá. Kazetu na nahrávku vaší poslední vůle najdete pod sedadlem a z poličky nad vaší hlavou se spustí pytlík se sedativy a kyanidovou kapslí.
2: Tyhle řeči mě vždycky strašně děsej.
0: Takže tak nějak. No ale jak jste na tom s létáním vlastně vy? Klidně mi dejte vědět, ale prosím vás, nepište mi žádné příhody typu, jak mi vycucil potlak okénkem, turbulence od startu až po přistání, anebo podobné věci. Díky.
3: Posloucháte Ostrý buď.

0: Je přesně 7 hodin 56 minut a pokud to náhodou uniklo vaší ctěné pozornosti, tak ladíte frekvence Rádia Čas roku. Ve studiu je součástí inventáře také moje humanoidní schránka. Od mikrofonu vás ještě jednou zdraví a vysíláním i nadále provází Ivo Raška. V další hodince bych pro vás měl například 3 tipy na nové hudební alba, anebo vám řeknu, kde je škola, do které chodil vlastně jenom jediný žák. No a jako hudební podklad využijeme například skladbu The Great Pretender od kapely Pain. Mezi 8 a 9 raní zazní také Seven. A třetí ochutnávkou budou Manowar. Tohle a samozřejmě daleko více vás čeká už za malou chvíli. Nejdříve si ale s Honzou dáme dopravní servis a přehled všeho podstatného, co se kolem nás děje.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Sádrokartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
5: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi, váš heřmanický pivovar.
6: Bouračka se řeší v obci Vyšní Lhoty na Frýdecko-Místecku. Na hlavním tahu bourala 2 osobní auta. Vážná nehoda se stala v Hranicích na Přerovsku. V ulici Tovačovského osobní auto srazilo chodce.
7: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
8: Radio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré pondělní ráno, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za chleba si připlatíme. Může za to vyšší cena potravinářské pšenice, která od června zdražila až o 20%. A rostou i náklady na energie a dopravu. Výrobci mouky, pečiva i těstovin nejspíše ceny svých produktů zvýší už na podzim.
9: Morava aktuálně.
6: V ostravské zoologické zahradě otevřeli nový pavilon zaměřený na obojživelníky. Návštěvníci v něm můžou pozorovat žáby, mloky, čolky a další druhy. Seznámí se i s jejich způsobem života i ohrožením ve volné přírodě. Obyvatelé Přerova se dočkají sklidnění dopravy. Už brzy začne stavba první etapy jeho západního obchvatu města. Díky ní se rozšíří i Mádrův podjezd poblíž centra Přerova, říká mluvčí radnice Lenka Chalupová.
10: Kompletní realizace jeho západního obchvatu by v budoucnu měla přispět k lepšímu rozložení dopravy ve městě, odlehčení přetíženým komunikacím i kvalitnějšímu napojení průmyslové zóny. V současné době se pozornost soustředí na přípravu rozšíření první etapy, která by měla přinést viditelné dopravní zlepšení už v nejbližších letech.
6: Čeští basketbalisté porazili v předkvalifikaci mistrovství Evropy 2029 v Praze Norsko 108-97 po prodloužení. Ve druhém utkání skupiny G si připsali první výhru. Ve čtvrtek podlehli svěřenci trenéra Luboše Bartoně Belgii 81-92. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní ráno s Ivošem Raškou.

Léto se nám pomalinku blíží do svého závěru, ale ještě než začne padat listí ze stromů, můžete si poslechnout nějakou novou muziku. V poslední době se toho opět vyrojilo poměrně dost a já jsem pro vás vybral alespoň 3 čerstvé tipy. Konec prázdnin vám může svým osobitým způsobem určitě zpříjemnit Brian Hugh Warner, kterého asi ale všichni známe spíše jakožto Merlina Mansona. Ten před pár dny vypustil do oběhu svou 13. řadovku, která dostala název One Assassination Under God Chapter 2. Jak název napovídá, jedná se o pokračování předchozí koncepční nahrávky z roku 2024, přičemž mezi 9 skladbami se objevil i tenhle ten single Exit Wound.

Pokud vaše sluchovody prahnou po něčem klidnějším, mám zde nový materiál z dílny amerických Weezer. Ano, správně, Weezer jsou stále aktivní. Pokud se nepletu, tak vydávají už své 20. album, které nyní přisoudili barvu zlata. Kapela tentokrát chtěla, aby nahrávka působila syrověji, nějak opravdověji, a proto ji nahrávali pěkně postaru, všichni společně v jedné místnosti. Weezer zároveň mají za sebou natáčení vlastního filmu, ve kterém se objeví například po boku Keanu Reeves, Johnnyho Knoxvillea a další.

a na závěr dnešních tipů tady máme materiál od Paris Jackson. Po 6 letech od svého debutu přichází dcera Michaela Jacksona s novou deskou. Na předsudky se rovnou vykašlete, tohle je za mě muzika na konec léta a začátek podzimu jakožto stvořená. Album Happiness Day of My Life nabízí 11 skladeb ve stylu alternativního rocku a grunge, a vlastně takové devadesátky, a není divu, neboť velkým jménem v pozadí je Linda Perry. Takže z toho vzešel takový mix Smashing Pumpkins a Alanis Morissette.

tady ode mě tři tipany na čerstvý průplach vašich sluchovodů. Já doufám, že jste si něco vybrali, že se vám také něco zalíbí. Stejně tak jako muzika, která bude v následujících minutách rezonovat na rádiu Čas Rock. Tady jsou Valtary a jejich pecka One Day. Rádio.

Kdo se v tom stále ještě neorientuje, tak připomínám, že dneska máme pondělí s datem 31. srpna, což znamená, že prožíváme 243. den roku 2026. V kalendáři je pod tímto údajem ještě přiděleno jméno Pavlína. Se tedy nazývána také jako Pavlínka, Pavluška, Pája, Pájuška, Pájinka. Jedná se o jméno, které má své základy v latině a přeložit by se dalo do řeči našeho kmene jako malá či nepatrná.

0: Podle hvězdných předpokladů může být Pavlínka poměrně náladová, avšak umí být také velmi obětavá a ráda pomáhá ostatním. To můžete posoudit sami, pokud tady nějakou Pavlínku máte ve svém existenčním perimetru. Já všem nositelkám tohoto jména přeji všechno nejlepší. No a ta další muzika poputuje právě vám. Už za okamžik na čas roku zazní Def Leppard anebo kapela Seven.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90, ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
10: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: už zítra se opět otevřou školní brány a mládež, prahnoucí určitě po vědění, usedne zpátky do lavic. Jak to vypadá na školách v Česku, asi máme jakousi takovou představu, ale věděli jste například, že vůbec největší škola je v jednom indickém městě? Tahle škola denně pohltí více než 32 tisíc žáků, kteří mají k dispozici více než 1 tisíc učeben. To je neskutečné. Podle mě se tam musí neustále někdo ztrácet a hledat správnou třídu. Když už jsem u toho, tak na opačném protipólu stála v Itálii naopak úplně nejmenší škola. Do ní svého času chodil pouze jeden jediný žák, kterého učil pochopitelně jeden učitel. U nás se běžně školní rok startuje 1. září a do prvních tříd začínají chodit děti starší 6 let. Ale třeba v Holandsku, tak tam to mají úplně jinak. Tam děti začnou chodit do školy na své 4. narozeniny. Takový krásný dárek oni dostanou. A de facto tím pádem téměř každý den přibude do třídy nový žák. No a ještě můžu udělat zastávku ve Francii. Tam jsou i obědy součástí vzdělávacích osnov. Učí se jak o jídle a o potravinách, tak i o správném stolování a etiketě vůbec. No a na Islandu, tak tam mají mezi předměty zařazeno třeba i takové pletení. Tak to by se nám hodilo někdy taky. Tolik tedy k několika zajímavostem týkající se školství ve světě. V tuhletu chvíli už vám posílám další muziku.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Každý všední den od 6 do 10.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Časrok. Časrok.
4: Stavební Deck přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Deck.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
7: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
6: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
7: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
8: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
0: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

0: když jsme teprve na začátku týdne, měl bych pro vás pozvánku na středu. Jak skalní posluchači čas roku asi vědí, během odpoledního driveu s Hankou Outratovou se můžete pravidelně společně s ní vrátit do nějakého roku a zavzpomínat na danou dobu. Během září se bude naše vaše roková brána každou středu věnovat hudebním deskám a singlům, které letos oslaví 40 let. No a mají tudíž datum výroby rok 1986. Někteří z vás už jste tehdy byli určitě na světě, jiní možná ještě ne, ale materiálu, který tehdy vznikl, bylo tolik a byl tak zásadní, že s přehledem přežil do dnešních dní. No ale vzpomínat se bude také na mimohudební události. V roce 1986 musel například svět čelit havárii v Černobylu. V československých kinech tehdy dávali filmy Dobré světlo nebo Mladé víno. Ve světě zatím bodovali třeba Karate Kid 2, Četa Highlander nebo Top Gun a takový Jaroslav Foglar tehdy vydal knihu Tajemství velkého Vonta, tehdy sice ještě v exilu v Mnichově. Nicméně, určitě je na co vzpomínat a co probírat. Já vás tuhletu chvíli mohu nalákat hudebně, protože z našeho archívu tahám právě jednu pecku z 86. Dáme si co nevidět Metallicu a song Battery, jakožto otvírák desky Master of Puppets.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Svůj zasloužený prostor na frekvencích Rádia Čas roku dostal také potomek slavného rodu Wolfgang van Halen a jeho hitovka nazvaná The End, což je zároveň vlastně konec také této hodinky. Poslední hodinka ostrého budíčku, kterou vás budu provázet já, čili i Uraška je před námi. Ještě než jsem vtrhne Hans Prokeš, tak stihneme zahrát hromadu muziky, jako třeba tu v podání Jet.

přespávání ve spacím pytli, ve spacáku se podělí ZZ Top. A několik punkových

0: Tolik tedy lehonké naťuknutí toho, co vás v nejbližších chvílích čeká. Přednost ještě mají ale zprávy a také dopravní informace s Honzou Gavelčíkem. A já vám přeji hezké dopoledne.
1: Stavebniny Dech přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dech zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dech zdarma. Více na Dech.cz.
2: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
3: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
4: Komplikacemi musíme počítat ve Valašském Meziříčí na výjezdu na Nový Čín. Před Hoclavicemi bourala 2 osobní auta. No a problémy jsou taky v Ostravě na Mariánskohorské ulici. Ve směru do centra města před Jirskou osadou se tvoří kolony.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
6: Rádio Čas Rock.
4: Dobré pondělní dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Podvodníci hledají při prodeji aut stále jiné způsoby. Novinkou je teď i falšování data výroby, tím se může cena vozu výrazně zvýšit. Podle odborníků prověřování vozu i potvrzuje, že řada aut není v dobrém stavu, a to ani s čerstvou STK.
7: Morava aktuálně.
4: Opavský zimní stadion se po více než 3 letech rozsáhlé rekonstrukce otevře veřejnosti. První hokejové utkání se tu odehraje v pátek 25. září. O zahajovacím víkendu budou připraveny taky komentované prohlídky nové arény. Cykloturistika ve Zlínském kraji zažívá obrovský boom. Celkem jde o více jak 2220 kilometrů značených cyklotras a 260 kilometrů cyklostezek. Oblíbené jsou trasy kolem Baťova kanálu, ale i další. Jak nám řekl Petr Michalec z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
8: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Klasicích. Přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci. Zlínský kraj tak potvrzuje, že patří k nejvyhledávanějším cyklistickým destinacím v Česku a zájem o cykloturistiku v regionu dál roste.
4: České volejbalistky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem. Soupeřkám mají co vracet. Před 2 roky na ně v Ostravě nestačili ve finále Evropské ligy. Domácí tým se pokusí přibrzdit univerzálku Isabel Hakovou. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní dopoledne s Ivošem Raškou.
9: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Tak tohle byly Nacho z roku Whitesnake se skladbou Shut Up and Kiss Me. No a právě jejich současný kytarista Reb Beach slaví zrovna dneska 63. narozeniny. Tenhle chlapík si ale zahrál také s kapelami jako Winger, Bee Gees, Alicem Cooperem, Dokken a na svém kontě má také dvě soulové placky. A já jsem o něm slyšel zhodou okolností nedávno takovou příhodu, že prý Beach kdysi absolvoval takový test, řekněme, hudebních schopností, který podle jeho vlastních slov vyšel poněkud krutě. Prakticky mu totiž vyšlo, že nemá žádné výrazné předpoklady pro nic jiného, nežli pouze a jedině pro hudbu. Takže vlastně to pro něho dopadlo ještě dobře. No my mu přejeme všechno nejlepší, ovšem není sám, kdo z hudební branže má dneska důvod k oslavě. '78 má dneska Rudolf Schenker, německý kytarista a také zakladatel skupiny Scorpions. Když v 65. kapela vznikala, bylo Rudolfovi pouhých 17 let a určitě tehdy ani on, ani nikdo jiný netušil, že z ní bude jedna z nejslavnějších německých rockových kapel. No a na pódiu ho poznáte jednoduše díky jeho kytaře. Rudolf je totiž jednoduchým a dlouholetým milovníkem nástroje Gibson Flying V, která se vlastně stala jedním z jeho poznávacích znamení. Tolik tedy dvě jména z řad hudebníků, kteří slaví narozeniny a kteří si mohou uspořádat při této příležitosti oslavu. Teď už jdeme na čas roku zpátky za další muzikou.
1: Radio Čas Rok.

0: Rádio Čas Rock. Novinka týdne.
1: O první zářijovou novinku týdne Rádia Čas Rock se postará domácí partička Kafe 80, která má venku single s názvem Spověď. Ten je o běžném životě, který někdy přináší velice zajímavé situace, tak si je pojďme připomenout a vy můžete dát vědět, co na ten jejich kousek říkáte.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Michání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
1: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj. Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10.92.
2: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

Jak vzpomínal ve své písničce Vítězslav Vávra Nakonec prázdnin, tak zároveň jsem se dostal na závěr dnešního Ostrého budíčku. Jak už dříve mezi řečí zaznělo, já si beru na pár dní voraz, takže se loučím a těším se na slyšenou zase příště. Ovšem, než vysmahnu úplně, tak tady mám ještě dva vzkazy k vyřízení. Znění prvního je následující. Ahoj Ivo, zahraj nám do práce něco na probrání. Nějak jsme všichni při pondělku zabrždění. Zdravím Radima, Pavlíka i Vaška, píše Marťas. No a ještě přihodím druhou zprávu. Dobrý den do studia, dneska slaví své 53. narozeniny můj brácha Karel Horák z Hrabině. Zahrajte mu prosím nějakou pecku od kapely Wasp s tím, že mu za celou rodinu a kamarády přejeme vše nejlepší. Děkuji, Petr. Tak já se ke gratulantům přidávám a posílám na čas roku další muziku. Vy se mějte, bando. Posloucháte Ostrý

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a ihned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
8: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.

0: Tak rokeři, poslední jak srpnový, tak samozřejmě prázdninový den je v plném proudu a před námi je 5 hodin, ve kterým váh bude dělat společnost nejtěžší váhová kategorie naší bratry Honza Prokeš. Tak se do toho dáme. Ozzy Osbourne, nebude chybět Gamany. A nebo Majestika. Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát. Milan Gelnár, ten nám prozradí, což nás dneska čeká. A co se pro změnu stalo, tak to se ve zprávách dozvíme od Honzy Gavalčíka. No a já vám přeju hodně úspěchů v novém týdnu a dobré dopoledne.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas Rock.
5: Čas Rock.
6: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
7: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi, váš Heřmanický pivovar.
8: Nehoda nás teď potrápí na Přerovsku v obci Polkovice. Na hlavním tahu tady se srazila 2 osobní auta. Bouračka 2 aut nás potrápí také v Brně v ulici Žitné. A nehoda se řeší taky v obci Tišnov na Brněnsku v ulici Kukýrna. Tady bouralo nákladní auto s dodávkou.
9: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
10: Rádio Čas Rock. Zprávy.
8: Dobré pondělní dopoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá středoškoláků. V minulém školním roce studovalo bezmála 515 tisíc lidí, a to je nejvíc za posledních 14 let. Vysoké školy už kvůli tomu žádají navýšení rozpočtů. Naopak dětí v mateřinkách ubývá.
11: Morava aktuál.
8: V ostravských Radvanicích dokončili nový park jako z obrázku Josefa Lady. Oáza zeleně za 3,5 milionu korun nabízí vrbové tunely, dřevěná zvířátka, sáňkařský kopeček a tuňku pro ochlazení nebo bruslení. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
12: Díky projektu LifeCall můžeme propojit soukromý a veřejný sektor. Tím, že jsme v prosinci měli prvotní výkop se soukromým investorem, tak se nám přihlásili do partnerství i další firmy a v blízké době budeme představovat i jiné projekty v rámci Moravskoslezského kraje.
8: Zlínský kraj přispěje na přípravu proměny pusteven v Beskydech. Na turisty vyhledávaném místě by měla být přehlednější doprava a parkování, kvalitnější cesty a nové osvětlení. Pustevny dlouhodobě trápí především doprava. Fotbalisté Slavie vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3-0. Bez porážky tak vedou neúplnou tabulku. Letenští jsou 7. a ztrácejí na městského rivala 5 bodů. Červeno-bílí vyhráli v lize na Letné poprvé od prosince 2020. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní dopoledne, teď už je s Honzem Prokešem.

0: To určitě ano, no a co nám teď řekne Milan Gelnár na rádiu Čas rok ohledně toho dneška, tak to se dozvíme právě teď.
1: Pondělí přinese možnost ve větší míře uplatnit svou vůli a také schopnost konat v souladu s realitou. Pozor bychom si měli ale dávat na možné manipulace ze strany druhých a jejich chladný pragmatismus. Bude dobré být ve střehu a používat zdravý selský rozum. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci mohou zažívat větší množství zmatků a nejasností. Váhy budou mít den neslaný nemastný a vodnáři mohou inklinovat k nevědomému konání. Ryby mají naději na finanční úspěchy. Štíři se mohou projevovat až přecitlivěle a radci budou mít tendenci se nepředřít. Pany budou úspěšné v navazování nových kontaktů. Býci mohou projevovat majetnické chování a kozorozi budou svou pozornost zaměřovat na klid a pohodu. Střelci se v řešení svých problémů mohou chovat poněkud necitlivě. Lvi budou dávat přednost před prací zábavě a berani udělají dobře, když se budou řídit svou intuicí. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár. Čas rok.

0: To byl nezaměnitelný Mr. Ozzy a když jsme u něho, tak vydavatelství Rhino Records se rozhodlo vypustit do světa první dvě desky od Black Sabbath, které, jak všichni víme, nesly názvy jak Paranoid, tak Black Sabbath. Na tom by nebylo nic až tak světoborného, jenomže tento materiál si fanoušci můžou pořídit na magnetofonových páscích. Ten pásek nese označení RTM LPR90 a je navinutý na 10,5 palcovém plechovém kotouči. Každý z těch záznamů je opravdu raditní, protože edice je omezena jen na pouhých 500 kusů pro celou naši planetu. No a cena, tak ta je necelých $300 za jeden kousek. To my vám na rádiu Čas Rock servírujeme muziku úplně zadarmo, no a tak si můžete v klidu užít Powerplay anebo Billyho Idla, do kterých se za chvíli pustíme. Tak fajn poslech.
1: Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kačup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
2: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
5: Týden se s týdnem sešel a tak je na čase další rock speciál. Dneska to bude na takové té klasické vlně a neb hudební všeho chuť. Dáme něco nového, trošku staršího, ale třeba i jeden živák. Myslím si, že každý si přijde na své. Od 19 hodin na vlnách rádia Čas Rock, od 20 na obrazovkách televize Rebel.

0: prostě se to tak stane. Lenka Dusilová na rádiu Čas Rock a my v české muzice budeme pokračovat. Motáku, já tě zdravím, ahoj.
1: Nazdar,
0: tak máme 31. srpna, zítra první školní den. Je u tebe někdo, kdo jde?
1: Samozřejmě, moje dcerka Michalka nastupuje, takže říkám, pravou i klidně levou, já jsem levá, mě to je jedno, takže a zvládám to, takže co.
0: Jo, takže první třída.
1: První třída, takže je natěšená, trošku takový ty obavy, i smutek, že už do školky nepůjde, ale hlavně je to, že se těší.
0: Tak to je důležité. Tak snad to vyjde, budeme držet palce a porcelánový prasata komu?
1: No všem takhle těm prvňáčkům, jejich rodičům, co musíme nastupovat. Na začátek písně si myslím, že mluví za vše. Takže nebát se toho, i pro nás rodiče to bude zase změna, ale zvládneme to.
0: Ale vy si oddychnete, že jo?
1: Přesně tak. Zdravím tvou rokovou rodinu a tobě do světa.
0: Velké díky, kamaráde, tady Tomáš a držíme palce. Čau.
1: Děkujeme, ahoj.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Stavební Nedek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotech metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
9: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
10: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: Naše dnešní první společná hodina je minulostí a před námi je dalších 60 minut, ve kterých si dáme třeba Maidenovi. Z domova to budou rybičky 48. Ale třetí cekat jsme. Taková je hudební nabídka Rádia Čas Rock. K tomu se podíváme na jeden docela slušný průšvih a taky hodíme řeč o tom konci letních prázdnin. To všechno po zprávách, které obstarává Honza Kavelčík. Ode mne přání dobrého dopoledne.
1: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
3: S komplikacemi stále musíme počítat v obci Polkovice na Přerovsku. Na hlavním tahu bourala tady dvě osobní auta. Nehoda se řeší taky u Postřelmova na Šumpersku. Na hlavním tahu Zábřeh Šumperk. S komplikacemi musíme počítat i v Brně v ulici Botanické. Osobní auto tady narazilo do Ostrůvku. A nehoda se řeší taky v obci Valašská Bystřice na hlavním tahu. Tady boural autobus s bagrem. Naštěstí je nehoda bez zranění.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré pondělní dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Kavelčík. Připravme se na změnu počasí. Po víkendových letních teplotách se mírně ochladí. Už dneska má podle televize LTV Plus dorazit déšť a lokálně udeří i bouřky. Krajina se tak dočká nové vláhy. V dalších dnech ale opět bude pokračovat sucho.
1: Morava aktuálně.
3: Cyklisté se v Ostravě dočkají nového úseku. Bude součástí mezinárodní trasy mezi Krakovem a Vídní. Ostrava zahajuje stavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici v Proskovicích. Nahradí chadrající dřevěný most a odolá i stoleté vodě. Obyvatelé Přerova se dočkají zklidnění dopravy. Už brzy začne stavba první etapy jihozápadního obchvatu města. Díky ní se rozšíří i Mádrův podjezd poblíž centra Přerova, říká mluvčí radnice Lenka Chalupová.
5: Kompletní realizace jihozápadního obchvatu by v budoucnu měla přispět k lepšímu rozlužení dopravy ve městě, odlehčení přetíženým komunikacím i kvalitnějšímu napojení průmyslové zóny. V současné době se pozornost soustředí na přípravu rozšíření první etapy, která by měla přinést digitální dopravní zlepšení už v nejbližších letech.
3: Čeští basketbalisté porazili v předkvalifikaci mistrovství Evropy 2029 v Praze Norsko 108-97 po prodloužení. Ve druhém utkání skupiny G si připsali první výhru. Ve čtvrtek podlehli svěřenci trenéra Luboše Bartoně Belgii 81-92. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Pokračuje pondělní dopoledne s Hanzem Prokešem.

Přes rok nám dozněli Red Hot Chili Peppers a před námi jsou Stouni, se kterými je spojena událost z roku 1971. V tomto letopočtu, konkrétně 31. srpna, celá kapela a taky tatík od Briana Jonese podali společnou žalobu k nejvyššímu soudu proti ex-manažerům Oldmanovi a taky Eastonovi. Zažalovali je za to, že v roce 1963 udělali tajnou dohodu s Decca Records ve snaze připravit kapelu o autorská práva. No, jednalo se o docela slušný balík peněz a tak se nabízí otázka na vás, rockeři. Naletěli jste taky někdy někomu, co? Klidně se svěřte na náš WhatsApp, který má číslo 725331155 a my si tu partičku kolem Mika Jaggera teď dáme v plné parádě.

30. srpna a zítra se úderem 8. hodiny ráno na chodbách rozezní zvonky, které odstartují nový školní rok. No, pavouci se z nich po dvou měsících rozutečou a vy si možná říkáte, konečně jim to začne a nebudou dopoledne otravovat doma. Určitě je mezi vámi celá řada, kteří budou zítra do těch vzdělávacích institucí odvádět svoje ratolesti třeba vůbec poprvé. No a tak se pochlubte, jak se Hládka těší. No, já všem školou povinným za partu Rádia Čas Rok přeju hodně úspěchu a nabízím další výchovné kousky, o které se za chvíli postarají třeba Creed anebo Xtreme. Tak dáme se do nich.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Rádiu Čas Rok nám dozněli Creed, dáme si vejdy, no a po nich taky dáme prostor i vám, co říkáte. 725 33 11 55.

0: a Fertik. Iron Maiden, teď tady u nás na rádiu Čas Rock, zdravím Tatara.
1: Čau, zdravím všechny veterů.
0: Nazdar, nazdar, kamaráde, tak jaký byl víkend?
1: Víkend byl suprový, prostě předem chci poděkovat všem členům Dead Brothers za perfektně připravený motosrát, jak se nám starali o pitný režim a samozřejmě žaludky a tak dále. No a taky chci pozdravit naši rokovou šlechtu, že po odmlce zase jsme v éteru. No a taky potřebuji pozdravit Marcela Bergera z Alfa Adrenalin, že prostě, že jsem na něho nezapomněl.
0: Ano, a my je máme nachystané teď v playlistu. Tak jo, takže pro ty všechny, které jsi jmenoval, tady je muzika.
1: Čau.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
3: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
4: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Je tady pondělní poledne, jestli se přátelé chystáte k dnešnímu obědu, tak si nechte chutnat a já vám jako předkladem nabídnu Good Charlotte. Hlavnímu chodu bychom si mohli dát Škorpíky. A o desert, tak o ten se postarají Kroboty. Takové hudební menu Rádia Čas Rock, do kterého se pustíme po zprávách. Ty už přebírá Marcelka Fabionová, kterou mezi námi samozřejmě vítám a přeju nejen jí, ale i vám dobré odpoledne.
1: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi, váš heřmanický pivovar.
2: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. CZ. Odbornost a zkušenost na jednom místě. Salmastavebniny.cz.
3: Řidiči pozor, v Českém Těšíně komplikují provoz dočasné opravy na hlavním tahu ve směru na Třinec. Doprava je vedena pouze jedním jízdním pruhem a řidiči musí počítat se zdržením. Omezení na silnici potrvá až do 17 hodin. A komplikace v dopravě jsou také v obci Milotice na Hodonínsku, kde na Zámecké ulici bouraly dvě dodávky. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas Rock.
3: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Na českých silnicích přibývá agresivního chování řidičů. Jedná se například o nebezpečné předjíždění, úmyslné vybržďování a nebo nedodržování bezpečné vzdálenosti. Vláda proto chystá změnu zákona. Za agresivní jízdu, při které by šofér ohrozil ostatní a způsobil jim újmu, by mohlo skončit až na 3 roky ve vězení. Agresivita na českých silnicích je také třetí nejčastější příčinou dopravních nehod.
4: Morava aktuálně.
3: Bohumín podpoří školáky v jejich zvídavosti. Dům dětí a mládeže Fontána otevírá za 5 milionů korun 2 nové učebny pro malé přírodovědce a v základní škole ve Skřečoni začne fungovat nové chemické a fyzikální hnízdo. Více podrobností má pro nás mluvčí města Jana Končítková.
5: Přírodovědné obory se rychle vyvíjí a tomu by mělo odpovídat i prostředí, ve kterém se s nimi děti seznamují. Nové prostory a vybavení jim umožní dělat pokusy, pracovat s nejmodernější technikou a ověřovat si své znalosti v praxi. Chceme jim zajistit podmínky, které podpoří jejich zvídavost a některé z nich nasměrují k oboru, kterému se možná budou jednou věnovat i profesně.
3: Na Zlínsku získá 6 malých obcí peníze na nové vodovody a kanalizace. Krajští radní pro ně vyčlenili téměř 20 milionů korun. Peníze pomohou například s opravou vodojemu v Komni anebo s modernizací čistírny odpadních vod v Bystřičce. Finanční injekci pro vesnice do 2000 obyvatel v září schválí zastupitelstvo. A Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Pabla Caréňa 6-1, 7-6, 4-6 a 6-2 a Plíšková zdolala Belgičanku Hanne van der Winkelovou 2-6, 7-5 a 6-3. Dohrála ale Barbora Krejčíková, která podlehla Kamile Rachimovové z Uzbekistánu 6-7, 2-6. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

Začal nám nový pracovní týden a to znamená, že už zítra budeme na Rádiu Čas Rock pokračovat v soutěži Tajné úterý. V ní si opět zahrajeme o vstupenky na nějakou zajímavou akci, na kterou se můžete dostat úplně jednoduchým způsobem. Stačí poslouchat naše vysílání, ve kterém se v ostrém budíčku dozvíte, co bude v banku a v ten pravý okamžik se dovolat tady k nám do studia. Bude to opět mezi 8 a 9 hodinou ráno, takže buďte obezřetní, protože by byla velká škoda o to přijít. O co se bude hrát, sice vím, ale nepovím, protože ne, že bych nechtěl, ale prostě jednoduše nemůžu. Co vám ale vyslepičit můžu, jsou další kapely, které nás v těch následujících minutách čekají a budou to třeba The Lazy a taky Hudba Praha. Tady

0: Čas rok. Kam za sportem?
1: Jo, no a v rubrice Rádia Čas rok, kam za sportem, se vydáme do ostravského hangáru, kde je pro nadšence k mání 1500 metrů čtverečních lezeckých ploch. Na jejich vybudování se podílel samotný Adam Ondra a tak je jasné, že jde opravdu o skvělou prostě lezeckou stěnu nebo opravdu špičku tohoto sportovního odvětví. Různé obtížnosti, dětský koutek, ale taky bistro, ve kterém si můžete dát něco dobrého, a to každý den v týdnu až do 22:00. No, ale teď máme za 9 minut půl jedné a my budeme pokračovat s Krobotem a taky Škorpíky. Tak se dobře bavte.
0: Rádio Čas Rock. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
0: Čas rok. Čas rok.
4: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
5: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
6: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10.92.
0: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je Rádio Čas Rock.
7: Rádio Čas Rock. I v létě hra.

0: Toto byli Krobot, před námi na rádiu Čas Rok byli Talent, ale taky vaše hudební přání 725331155.
1: Pravé léto s pravou rokovou muzikou. Pravé léto s pravou rokovou muzikou. Na rádiu Čas Rok.

0: Billy Talent, teď tady u nás na rádiu Čas Rock. Dušané, čau.
1: Čau, zavím ze sídla temnoty, Honzo, takže chtěl bych dneska vzpomenout na Diamantového krále, který před 40 lety vydal svoje první debutové album Fatal Portrait, písničku The Jones, samozřejmě pro tebe, celé úžasné rádio Čas Rock. Zavím tu naši Ligu mistrů v rokovou smetánku, ať dodržujou pravidelný pitný režim, poslouchají pravou rokovou hudbu a taky pro všechny řemeslníky, řidiče a ať se brzy vrátí domů a můžou si dát taky v klidu
0: ten pitný režim. Muzika nachystaná, díky moc za zavolání. Měj se.
1: Díky moc, Honzo, měj se, ahoj.
0: Nazdar, nazdar, no a mám tady ještě jeden pozdrav a hudební přání. Ahoj, chtěl bych si nechat zahrát k dnešním 67. narozeninám. Víkendový výborný gulášfest u nás v Hrabové stal opravdu za to. Zdravím celou rokovou rodinu, díky rocker Jura. Tak Juro, i za celou partu rádia Čas Rock, všechno nej.

0: Jazz Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Radio Jazz Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Stavebniny DEK přináší megaakci. Profesionální akutří paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
6: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
5: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
6: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
7: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz.
8: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
9: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
10: Čas Rock.
11: Čas Rock.
7: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

O závěr první hodiny pondělního odpoledne se na rádiu Čas Rock postarali Free Fall a my budeme pokračovat s Mr. Big.

0: To je jenom zlomek z toho, co na rádiu Čas rok zazní, a k tomu vám prozradím, jak se můžete oháknout v našem e-shopu a nedát za to ani kačku. Ale to až po zprávách s Marcelkou a ode mne přání dobré odpoledne.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
2: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
3: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi, váš Heřmanický pivovar.
4: Řidiči pozor, v Ostravě Krásném poli omezuje provoz oprava svodidel na hlavním tahu z Opavy směrem do centra. Řidiči musí počítat se zdržením, právě tak jako na dálnici D35 u Palonína na Šumpersku. Jedná se o levý jízdní pruh ve směru na Olomouc. A stále jsou dopravní komplikace v Miloticích na Hodonínsku na Zámecké ulici, kde havarovaly dvě dodávky. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
6: Rádio Čas rok. Zprávy.
4: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u něch Marcel Fabiánová. V českých školách začínají od září platit nová pravidla. Nástup do první třídy půjde odložit, anebo si první rok zopakovat už jen ze závažných zdravotních důvodů od lékaře. Rodiče navíc musí nově počítat s tím, že si připlatí za školky a družiny, které plošně podraží. Ministerstvo školství zároveň začíná více hlídat, aby se některé děti v problémových regionech neocitaly v selektovaných školách.
7: Morava aktuálně.
4: V Luhačovicích čeká dětské dopravní hřiště v areálu sportovního centra Radostová další modernizace. Zlínský kraj přispěl částkou 600 tisíc korun. Změny rozšíří možnosti výuky o další konkrétní dopravní situace, jak uvedl náměstek hejtmana Radek Doležel.
8: Dopravní hřiště umožňují dětem bezpečně si vyzkoušet situace, s nimiž se následně setkávají v běžném provozu. Doplněním semaforu a signalizace na železničním bude výuka zase o něco bližší realitě. Děti si mohou prakticky osvojit správné návyky, které jsou pro jejich bezpečný pohyb v silničním provozu zásadní.
4: V Opavě se po více než 3 letech oprav znovu otevře zimní stadion. Brány zrekonstruované arény se lidem oficiálně zpřístupní v pátek 25. září, kdy domácí hokejisté přivítají Valašské Meziříčí. Stadion za bezmála 442 milionů korun má kompletně nové tribuny pro 2000 diváků, také moderní šatny a posilovnu. Architekti i přes nové technologie zachovali původní historickou ocelovou konstrukci z 50. let. České volejbalistky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem. Soupeřkám mají co vracet. Před 2 roky na ně v Ostravě nestačili ve finále Evropské ligy. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu.

0: Anderson Man, jedna z 12 skladeb, která otevírala kultovní album s názvem Metallica. No, to spatřilo světlo světa 12. srpna 1991 a dočkalo se obrovského komerčního úspěchu, jako třeba toho, že bylo právě 31. srpna stejného roku vyhlášeno nejprodávanějším nosičem ve státech. Tam se ho prodalo víc jak 10 milionů kopií a kolik to bylo po celém světě? No, tak to ani raději nechtějte vědět. No, prostě, kdo umí, ten umí. A to můžeme říct i o formaci Ghost, která je v playlistu Rádia Čas Rock nachystaná právě teď. Tak nejposled.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, které vám dává možnost vyhrát poukaz do e-shopu pohodiak.cz, kde si můžete pořídit ponožky, trika, mikiny, opasky, čepice, potácky, no a další zajímavé věci s naším logem. Stačí vám k tomu jediné. Rozkliknout si z brusu nový web Rádia Čas Rock a do patřičného formuláře napsat, jak se vám ty naše stránky líbí. Za odměnu od nás dostanete, jak už jsem říkal, poukázku do pohodiáku, kde si vyberete, co je vám libo. Tak vzhůru do toho. A já vám k tomu surfování nabídnu třeba Courtney Love anebo Mr. Big. Za chvíli se do nich dáme.
1: Rádio Čas Rock. Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kačup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
6: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

písní, které přidala jednoduchý název Mono. No já doufám, že se vám z repráku line naše vysílání Radia Čas Rock ve starou signálu a tak si můžeme i zahrát podle vás. 725 33 11 55.

odpolední vysílání Rádia Čas Rock v plném proudu, no a v něm teď hudební přání od Radka na zdar Hanzi, zahraj nám, kteří už pomalu, ale jistě balíme ranní šichtu, nějakou dobrou pecku. Velké díky, není zač, tady to je.

0: muziku. Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas Rock.
0: Čas Rock.
4: V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
8: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Dark Knes, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.

Ineka Fé se skladbou, která měla název Závěrečná. No a ta byla taky tou poslední v této hodině, ale to vůbec nevadí, protože jsou před námi další, jako třeba od Dynastie. Virtuality. A z české muziky tak jste, dávám do placu třeba Novou růži. Bude toho samozřejmě mnohem víc, co na rádiu Čas Rok zazní. K tomu se přijde

0: Novinka týdne a mrkneme i do kalendáře, ale ze všeho nejdříve dostává prostor Marcelka se zprávami a já vám přeju dobré pondělí odpoledne.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
3: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
4: Řidiči pozor, v Ostravě ve Slovenské ulici na hlavním tahu z přívozu směrem do Hrušova narazilo osobní auto do dopravního značení. V Olomouckém kraji si dávejte pozor přímo v Olomouci na Pražské ulici. Tady na výjezdu z města směrem na Mohelnici komplikuje dopravu srážka dvou osobních aut. A v Uherském Brodu v Brodské ulici na hlavním tahu ve směru na Nivnici se srazilo osobní auto s koloběžkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Státní a veřejné zaměstnance čeká od příštího roku zvýšení platu o 5 až 9 %. Vláda také schválila změnu tarifních tabulek ve veřejné sféře. Ty nesmějí klesnout pod úroveň minimální mzdy. Novinkou jsou i nová pravidla pro spravedlivé a rovné platy. Například ženy už nesmějí dostávat za stejnou práci méně peněz než muži. Pokud firma pravidla poruší, může dostat pokutu až 1 000 000 korun.
3: Morava aktuálně.
4: Městská policie Ostrava startuje preventivní akci Bezpečně do školy. Co bude všechno její součástí, to už nám prozradila mluvčí policie Helena Baďurová.
7: V rámci programu Bezpečně do školy jsme připravili spektrum preventivních aktivit. Náleží mezi ně besedy ve školách, vzdělávací programy na dopravních hřištích, na vytipovaných přechodech. Pro chodce dohlednou na bezpečnost dětí také strážní. Je také apel na řidiče ke vzájemné ohleduplnosti k dalším účastníkům z provozu. Cílem je, aby se děti pohybovaly bez nehod a návrat z prázdnin i celý školní rok si užili dle svých představ a v bezpečí.
4: V Olomouci vzniklo nové kulturně edukační centrum, které propojuje umění se vzděláváním. Moderní prostory budou společně využívat Moravské divadlo a Moravská filharmonie. Centrum nabídne zázemí s učebnami, zkušebnami a také dílnami pro výrobu divadelních dekorací. Nové pracoviště se zaměří také na vzdělávání laické i odborné veřejnosti a na celkovou popularizaci divadelní scény. A hokejový obránce Brandon Davidson končí v angažmá v extraligovém Brně. Kometa na klubovém webu uvedla, že se s 35-letým Kanaďanem dohodla na ukončení spolupráce. Důvodem je přetlak v kádru. Tolik další zprávy na

0: 13. století a před námi na rádiu čas rok novinka týdne. No, ta visí i na našem facebookovém profilu, tak se mrkněte a dejte vědět.
1: Rádio čas rok, novinka týdne.
2: O první zářijovou novinku týdne Rádia čas rok se postará domácí partička Kafe 80, která má venku single s názvem Spověď. Ten je o běžném životě, který někdy přináší velice zajímavé situace, tak si je pojďme připomenout a vy můžete dát vědět, co na ten jejich kousek říkáte.
1: Rádio čas rok. Toto je novinka týdne.

0: Zdravá partička Dynasty. No a pojďme se teď podívat do kalendáře, kde je například zářez z roku 1985. Tehdy deska Brothers in Arms od Dire Straits nastartovalo 9týdenní pobyt na špici albové hitparády ve státech a na vrchol se dostalo ještě v dalších 25 zemích, takže asi to opravdu bylo skvělé. Rok 84, no tak to zanikly 9leté základní školy a od toho dalšího dne už v celé Československé socialistické republice jednotně fungovaly 2 stupně po 4 letech. No, dneska už je to asi jinak. No, svátek slaví Pavlíny, kterým za celé Rádio Čas rok přeju všechno nejlepší a posílám kapelu třeba, když se dělám do playlistu Wolfsbane, která vám snad udělá radost. Tak všechno nej.
1: Rádio Čas rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
1: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
3: Týden se s týdnem sešel a tak je na čase další rock speciál. Dneska to bude na takové té klasické vlně a neb hudební všeho chuť. Dáme něco nového, trošku staršího, ale třeba i jeden živák. Myslím si, že každý si přijde na své. Od 19 hodin na vlnách rádia Čas Rock, od 20 na obrazovkách televize Rebel.

Přiblížili jsme se k půl třetí, no a to znamená, že nás čekají dvě věci. Ta první je ta, že za malou chvíli si to tady ve studiu Rádia Čas Rok všechno převezme naše Vrána, a ta druhá, že si můžeme ještě zahrát podle vás. 725 33 1155.

0: Ladíte rádio Čas Rock, jdeme na písničku na přání, radíme, čau.
1: Ahoj, rokeři a Honzo.
0: Nazdar, nazdar. Tak, jak se máme při dnešku, při podělku?
1: A jo, do klidu.
0: Dobře, je to do klidu a tak to je důležité. Zahrajeme si Kapriolu, to jsi vybral pro koho?
1: Pro všechny, co mě znají a co mají všichni.
0: Všichni, co mají dobře a rádi, že jo? Výborně, tak jo, je to nachystané, měj se krásně, díky za zavolání.
1: Taky, ahoj.
0: Nazdar, nazdar, no a mám tady ještě jednu SMSku, ahoj všem, zahraj prosím tě k meninám všem Pavlínkám a taky pro tu moji všechno nejlepší a hlavně zdraví a mnoho šťastných kilometrů na mašině. Díky a všechny zdraví, starter. Tak taky ještě jednou všem oslavenkyním a oslavencům, vlastně vám všem, kteří něco slavíte, ještě jednou všechno nejlepší, no a já se loučím, mějte se krásně, zítra čau.

0: si 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
2: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

holky udělali úplně všechno. Tohle byl Joe Cocker na rádiu Čas Rock. Pondělí 31. srpna roku 2026 od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána. Poslední prázdninový den a poslední odpolední drive v měsíci srpnu. Po 15.

0: nebo Forrest Gump.
1: Prostě kůňky dál, nauč se oči nezavírat, i když tě tvůj strach.
0: Tím, jak to bude vypadat první školní týden podle hvězd, dorazí i náš dvorní astrolog Milan Gelnár. Mrkneme se také na počasí jedním okem a bacha. V dnešním odpolední driveu drobná změna, protože je poslední prázdninový den, tak mezi 18. a 19. to bude hodinka, kdy budou rokeřice a rokeři hrát rokerčatům školou povinným.
2: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi, váš Heřmanický pivovar.
5: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě ve Slovenské ulici. Na hlavním tahu z přívozu směrem do Hrušova narazilo osobní auto do dopravního značení. Kvůli nehodě se vyplatí opatrnost také v Lipové Lázních na Jesenicku na hlavním tahu směrem na Žulovou. A s komplikacemi počítejte stále v Uherském Brodu v Brodské ulici na hlavním tahu ve směru na Nivnici, kde se srazilo osobní auto s koloběžkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás Soněch Marcela Fabiánová. Na českých silnicích přibývá agresivního chování řidičů. Jedná se například o nebezpečné předjíždění, úmyslné vybržďování

0: a nebo nedodržování bezpečné vzdálenosti. Vláda proto chystá změnu zákona. Za agresivní jízdu, při které by šofér ohrozil ostatní a způsobil jim újmu, by mohl skončit až na 3 roky ve vězení. Agresivita na českých silnicích je také třetí nejčastější příčinou dopravních nehod.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumín podpoří školáky v jejich zvídavosti. Dům dětí a mládeže Fontána otevírá za 5 milionů korun 2 nové učebny pro malé přírodovědce a v základní škole ve Skřečoni začne fungovat nové chemické a fyzikální hnízdo. Více podrobností má pro nás mluvčí města Jana Končítková.
2: Přírodovědné obory se rychle vyvíjí a tomu by mělo odpovídat i prostředí, ve kterém se s nimi děti seznamují. Nové prostory a vybavení jim umožní dělat pokusy, pracovat s nejmodernější technikou a ověřovat si své znalosti v praxi. Chceme jim zajistit podmínky, které podpoří jejich zvídavost a některé z nich nasměrují k oboru, kterému se možná budou jednou věnovat i profesně.
0: Na Zlínsku získá 6 malých obcí peníze na nové vodovody a kanalizace. Krajští radní pro ně vyčlenili téměř 20 milionů korun. Peníze pomohou například s opravou vodojemu v Komni anebo s modernizací čistírny odpadních vod v Bystřičce. Finanční injekci pro vesnice do 2000 obyvatel v září schválí zastupitelstvo. A Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Pabla Caréňa 6-1, 7-6, 4-6 a 6-2 a Plíšková zdolala Belgičanku Hanne van der Winkelovou 2-6, 7-5 a 6-3. Dohrála ale Barbora Krejčíková, která podlehla Kamile Rachimovové z Uzbekistánu 6-7, 2-6. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: 10 minut po 15. hodině, pondělní odpolední drive, ten úplně poslední v měsíci srpnu 26 a taky je tady poslední den letošních prázdnin. Zítra už rokerčata zase se šup do lavic. Dneska jim to zpříjemníme, protože poslední hodinka naší společné jízdy bude patřit jim, tak doufám, že už máte v hlavě nápady, co jim necháte zahrát a co jim popřejete do nového školního roku. Ale jak ten první školní týden bude vypadat z pohledu hvězd, to má pro vás právě teď připraveno náš dvorní astrolog Milan Gelnár.
1: Pondělí přinese možnost ve větší míře uplatnit svou vůli a také schopnost konat v souladu s realitou. Pozor bychom si měli ale dávat na možné manipulace ze strany druhých a jejich chladný pragmatismus. Bude dobré být ve střehu a používat zdravý selský rozum. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci mohou zažívat větší množství zmatků a nejasností. Váhy budou mít den neslaný nemastný a vodnáři mohou inklinovat k nevědomému konání. Ryby mají naději na finanční úspěchy. Týři se mohou projevovat až přecitlivěle a radci budou mít tendenci se nepředřít. Pany budou úspěšné v navazování nových kontaktů. Býci mohou projevovat majetnické chování a kozorozi budou svou pozornost zaměřovat na klid a pohodu. Střelci se v řešení svých problémů mohou chovat poněkud necitlivě. Lvi budou dávat přednost před prací zábavě a berani udělají dobře, když se budou řídit svou intuicí. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: odpolední drive tady na rádiu Čas rok válcovali také Švéďáci Heat, no a my se podíváme na počasí, které se s námi trošičku pohraje, první školní týden, ale tak zas na druhou stranu. Je fajn, že ještě vydrží celkem normální a lehce letní. Možná školákům bude trošku líto, že je po prázdninách, ale tak to nebude prostě, že hned urazí jako všecky podzim, vůbec ne. Sice zítra 1.9. startuje meteorologický podzim, na ten astronomický se počkáme do 23.9., ale teploty je minimálně v tomto týdnu a ze začátku toho dalšího takové ještě opravdu letní, někde mezi 25, dokonce až mezi 29 stupni Celsia. K tomu slunko, jsem tam sprška, takže ideální, takzvaně indiánské, neboli chcete babí léto. No a tady Ozzy Osbourne, taky Debilhec, nebo Def Leppard, a taky ta vaše.
1: Odpolední drive na rádiu Čas rok.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
1: Čas rok. Čas rok. Na ťukance a škrábance, autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level, protože styl dělá rozdíl. Benkolor, váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
4: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: Celkem oblíbený název songu, ani náhodou. Tohle byly Devil Heads v pondělním odpoledním drive v tom posledním prázdninovém roce 2026. Tak můžete si udělat radost sobě, rockerčatům. Vyberte si muziku, přihoďte přání, pustíme to ven. 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz. Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Fulen.
1: Vy posloucháte Rádio Čas Rock, také pondělní odpolední drive a také ten poslední o prázdninách letních, teda letošního roku. Zítra nám začíná nový školní rok, tak ta další muzika je věnována školákům, jak taky jinak. Čaues, co takhle zahrát něco optimistického pro rockerčata, kterým to zítra začíná, a také pro rodiče, jako nás, kteří si zase oddechneme po dvou měsících. Moc díky. Libore, si přející.
2: Odpolední.

0: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
1: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
2: Megakoncert Rádia Čas.
1: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Čas Rock.
5: Čas Rock.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
10: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.

0: zapeti. Oi, oh, Swarian. Už není všechno, tohle je jenom reprezentativní vzorek další hodinky. Mrkneme na dnešní oslavence a nebudou chybět pozvánky. Teď ale zprávy.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
5: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
6: Řidiči, aktuálně pozor v provodově na Zlínsku. Na hlavním tahu ve směru na Želechovice se srazila dvě auta, na místě zasahují záchranáři. V Jihomoravském kraji se pak staly hned dvě vážné nehody motorkářů. V Brně v Žabovřeské ulici na hlavním tahu ve směru do Pisárek se střetl motocykl s osobním autem a další havárie motorkáře pak omezuje provoz u Čejkovic na Hodonínsku. Tady zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Je to na tahu ve směru na Velké Bílovice. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. V českých školách začínají

0: od září platit nová pravidla. Nástup do první třídy půjde odložit, anebo si první rok zopakovat už jen ze závažných zdravotních důvodů od lékaře. Rodiče navíc musí nově počítat s tím, že si připlatí za školky a družiny, které plošně podraží. Ministerstvo školství zároveň začíná více hlídat, aby se některé děti v problémových regionech neocitaly v selektovaných školách.
1: Morava aktuálně.
0: V Luhačovicích čeká dětské dopravní hřiště v areálu sportovního centra Radostova další modernizace. Zlínský kraj přispěl částkou 600 tisíc korun. Změny rozšíří možnosti výuky o další konkrétní dopravní situace, jak uvedl náměstek hejtmana Radek Doležel.
2: Dopravní hřiště umožňují dětem bezpečně si vyzkoušet situace, s nimiž se následně setkávají v běžném provozu. Doplněním semaforu a signalizace na železničním přejezdu bude výuka zase o něco bližší realitě. Děti si mohou prakticky osvojit správné návyky, které jsou pro jejich bezpečný pohyb v silničním provozu zásadní.
0: V Opavě se po více než 3 letech oprav znovu otevře zimní stadion. Brány z rekonstruované arény se lidem oficiálně zpřístupní v pátek 25. září, kdy domácí hokejisté přivítají Valašské Meziříčí. Stadion za bezmála 442 milionů korun má kompletně nové tribuny pro 2000 diváků, také moderní šatny a posilovnu. Architekti i přes nové technologie zachovali původní historickou ocelovou konstrukci z 50. let. České volejbalistky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem. Soupeřkám mají co vracet. Před 2 roky na ně v Ostravě nestačili ve finále Evropské ligy. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.

razantní záver Altro Breach tady na rádiu. Čas rok 16 hodin 10 minut, k tomu už má za sebou poslední srpnový den roku 2026, tak se v odpoledním driveu také podíváme společně do kalendáře. Když budeme sahat hodně hluboko do historie, tak zjistíte, že dnešní den tak trošku patří i rozhlasu v Československu, přesněji řečeno v České republice. Proč? Tak vezmeme to hezky po pořadě, protože se tady psala historie. Ano, nejen ve světě. Teď si říkám, začneme doma nebo ve světě. Dobře, začneme doma, začneme u toho rozhlasu. V roce 1936, tedy přesně před 90 lety, zahájila pravidelné zahraniční vysílání stanice Český rozhlas Rádio Praha. Posunem se kousek dál, protože v tento den, ale v roce 1970, spustil tehdy Československý rozhlas vysílání zpravodajské publicistické federální stanice Hvězda, která v éteru nahradila tu dosavadní stanici Československo 1. Třeba. A v roce 1984 formálně zanikl institut základní devítileté školy. Základní školy od následujícího dne už v celém Československu jednotně fungovaly se dvěma stupni po čtyřech letech. No a po 12 letech v roce 1996 se to vrátilo zpátky, takže můj ročník, jsme zase pro změnu ta první generace, která opět tu devítku měla. A teď se zase mluví o tom, že by ji zrušili. No, prostě život je změna. To je jedna jediná jistota. Rok 1888 a 31. srpen Jack Rozparovač v Londýně rozpáral svou první oběť a v roce 1997 zahynula při automobilové havárii v Paříži princezna Diana. Kdo slaví u nás? V našich kalendářích dneska kouká krásné jméno Pavlína, ale taky Bela. Takže holky, všechno nejlepší k vašim dnešním jmeninám. V muzice se propsal poslední srpnový den třeba hned ke dvěma velikánům, kteří se narodili, jak Rudolf Schenker, tak teď Van Morrison. A pozor, rok 1976. Je to dneska přesně 50 let a je tady jeden hodně zajímavý spor. George Harrison byl v případě songu My Sweet Lord shledán vinným z plagiátorství. Ono totiž vyšlo najevo, že čerpal inspiraci ze skladby Ronnieho Maca, He's So Fine. Celý zisk z prodeje My Sweet Lord tak byl přiznán Macovi, který s kapelou později nahrál vlastní verzi My Sweet Lord. No a všechno podstatné z dnešního dne, jako vždycky na webu časrok.cz a my si dáme My Sweet Lord, ale v podání George Harrisona.

0: mistrovský kousek a masterplan tady na rádiu Čas Rock. Pondělní odpolední drive, ten poslední o letošních letních prázdninách a ještě pár podivností, co můžete slavit právě 31. srpna, nejenom letošního roku, ale obecně poslední srpnový den. Na dnešek totiž připadá třeba Den hrdinů, Den nepřečtených knih, Den blogu. Dneska si můžete oslavit i sušené směsi, když ovoce nebo oříšky, něco takového prostě. Neuvěřitelné, ale na dnešek připadá i světový den značky Stůj, dej přednost v jízdě, a nebo je taky dneska den vzpomínek. A teď přijde na řadu ta největší bizarnost, protože na poslední srpnový den speciálně, nebo takhle, lépe řečeno, poslední pondělí měsíce srpnu, letos to teda vyšlo krásně na 31. tak mají, já nechci říct úplně podivnost, prostě jednu tradici. Ve vesničce, v Anglii, koná se to tam každý rok. Ta vesnička se jmenuje Stextec. No a mají tam takovou jakože pikantnost. Každý rok, poslední pondělí v srpnu, se tam bijou v originálních kostýmech, v obrovitém bazénu, který je plný, husté, mazlavé, klouzavé, masové omáčky. Takže v podstatě takový jako wrestling. V tom případě se tam musíte připadat úplně stejně jako masové količky v rajské. Nedovedu si to jinak představit, nedovedu to asi lépe popsat, takže takhle to vypadá. A každý rok se tenhle ten šampionát koná právě poslední srpnový pondělek, bezprostřední zábava, totálně absurdní humor, ale prý to jako zbližuje, že komunita od té doby, co to zavedli v roce 2007, jako lidské vztahy tam vzkvétají. Stojí to minimálně za úvahu.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na dek.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90, ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kačup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
8: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
9: Rádio Čas Rock.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

poslední prázdninový odpolední drive 31. srpna 2026 a připravena Metalinda. Čaues, něco od našich bratí. Šlo by třeba Metalindu. Jen tak pro všechny, co poslouchají, a také pro všechny, co patří do rockové rodiny. Díky moc. Lukáši, i tobě parádní odpoledne. Odpolední.

0: Hitová historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
7: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
6: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
7: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
8: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
0: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu

0: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje Hypermarket Globus.

0: Tady se svět točí kolem vás.
1: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
2: Časrok.
3: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Řidiči aktuálně pozor v Třinci ve Staroměstské ulici. Na hlavním výjezdu z města směrem na Oldřichovice se srazila dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění, ale vozy částečně blokují silnici. V Jihomoravském kraji pak dávejte pozor v Brně v Žabovřeské ulici, kde se na městském okruhu ve směru do Pisárek srazil motorkář s osobním autem a policisté tam uzavřeli jeden jízdní pruh. A další vážná havárie motorkáře se stala také na silnici u Čejkovice na Hodonínsku, přímo na křižovatce směrem na Velké Bílovice. I tady stále na místě zasahují záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
5: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Státní a veřejné zaměstnance čeká od příštího roku zvýšení platu o 5 až 9 %. Vláda také schválila změnu tarifních tabulek ve veřejné sféře. Ty nesmějí klesnout pod úroveň minimální mzdy. Novinkou jsou i nová pravidla pro spravedlivé a rovné platy. Například ženy už nesmějí dostávat za stejnou práci méně peněz než muži. Pokud firma pravidla poruší, může dostat pokutu až 1 000 000 korun.
3: Morava aktuálně.
5: Městská policie Ostrava startuje preventivní akci Bezpečně do školy. Co bude všechno její součástí, to už nám prozradila mluvčí policie Helena Baďurová.
6: V rámci programu Bezpečně do školy jsme připravili spektrum preventivních aktivit. Náleží mezi ně besedy ve školách, vzdělávací programy na dopravních hřištích, na vytipovaných přechodech. Pro chodce dohlednou na bezpečnost dětí také strážní. Je také apel na řidiče ke vzájemné ohleduplnosti k dalším účastníkům z provozu. Cílem je, aby se děti pohybovaly bez nehod a návrat z prázdnin i celý školní rok si užili dle svých představ a v bezpečí.
5: V Olomouci vzniklo nové kulturně edukační centrum, které propojuje umění se vzděláváním. Moderní prostory budou společně využívat Moravské divadlo a Moravská filharmonie. Centrum nabídne zázemí s učebnami, zkušebnami a také dílnami pro výrobu divadelních dekorací. Nové pracoviště se zaměří také na vzdělávání laické i odborné veřejnosti a na celkovou popularizaci divadelní scény. A hokejový obránce Brandon Davidson končí v angažmá v extraligovém Brně. Kometa na klubovém webu uvedla, že se s 35-letým Kanaďanem dohodla na ukončení spolupráce. Důvodem je přetlak v kádru. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: O první zářijovou novinku týdne Rádia Čas Rok se postará domácí partička Kafe 80, která má venku single s názvem Spověď. Ten je o běžném životě, který někdy přináší velice zajímavé situace, tak si je pojďme připomenout a vy můžete dát vědět, co na ten jejich kousek říkáte.
1: Rádio Čas Rok, toto je novinka týdne.

0: poslední prázdninový den letošního roku, poslední odpolední drive letošních prázdnin tady na rádiu Čas Rock. No a zítra to bude velké školní poprvé pro zhruba 119 tisíc prvňáčků v naší republice. K zápisům na začátku roku původně dorazilo kolem 140 tisíc dětí, pak je tam samozřejmě ten rozdíl, takže se předpokládá, že dorazí do prvních tříd zhruba 119 tisíc. Přesná čísla budeme mít zítra v odpoledním driveu, tak jestli máte doma prvňáčka, tak zítra to bude velká paráda a to velké poprvé, tak věřím, že všechno připraveno, včetně kornoutů s dobrotama, aby si ten první den ve škole užili. No a vy budete mít jedinečnou příležitost právě dneska v odpoledním driveu si to trošku protáhneme, protože vždycky je to v pátek večer, mezi 18. a 19. ta hodinka, která patří vám, tedy rokeři sobě, ale protože dneska je poslední den prázdnin a zítra už je to ten sešup do školních lavic, tak to rokerčatům trošku zpříjemníme a mezi 18. a 19. budeme hrát na vaše přání. I dneska. Tak už to pomaličku dávejte dohromady, klidně už hrňte textovky a hlasovky třeba na náš WhatsApp na 725331155 a když to budou přání a muzika k tomu spojená všem, co jsou školou povinni a zítra jim to zase znova začne. Bude to fajn. Díky.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Na Ťukance a Škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Krystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz. Rok speciál na rádiu Čas Rock.
2: Týden se s týdnem sešel a tak je na čase další rok speciál. Dneska to bude na takové té klasické vlně a neb hudební všeho chuť. Dáme něco nového, trošku staršího, ale třeba i jeden živák. Myslím si, že každý si přijde na své. Od 19 hodin na vlnách rádia Čas Rock, od 20 na obrazovkách televize Rebel.

0: Johnson, tady na rádio Čas Rock. Poslední odpolední drive letošních prázdnin a před námi Ronnie James Dio a taky příležitost pro vás nechat se zahrát. 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádio Čas Rock. Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Ronnie James Dio, Hungry for Heaven, vy posloucháte Rádio Čas Rock, pondělní odpolední drive, ten poslední srpnový, no a další muzika, to už bude podle vás, já jsem zapomněla, kde na to dáte, samozřejmě, tam moje jména. Hello?
1: Zbyněk,
0: jo, Zbyně, já jsem si říkala, že to bude od Z. Je to tvoje, povídej.
1: Tak vybrali jsme Kysáky, vybrali jsme takové morbidní téma, ale je takové zajímavé datum. Dneska má narozeniny moje nevlastní dcera. Zítra má výročí umrtí můj otec, předevčírem je parťák narozeniny, co s tím cvičím, radím. Dneska kámoš, co s tím cvičím, má taky narozeniny, Dalibor. Takže všem těmto lidem a na otcovu památku miloval Kysáky, miloval hard rock. Chtěl zahrát na pozbu Hells Bells, ale tomu matka nedovolila. Tak znovu hrali Gerio Mura. No a prostě všem, co poslouchají, mají rád tady toto rádio, které je úžasné úplně.
0: Tak mi děkujem, tady je muzika, pořádně se to zesel.
1: Ano.
0: A díky za ten pokec o morbidním tématu, to někdy dáme naživo. Protože jsme se pobavili oba dva.
1: Jo, máme podobné historii, podobnou historii.
0: Tak, Zbyňo, tady to máš, měj se, čau.
1: Ahoj. Odpolední.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
4: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
2: Časrok.

až vyroste z mých kostí strom, mé svaly prostoupí jejich kmen, až moje lebka bude znít jak prázdnej starej ořech.

Lover Machine Head, 18. hodina, tady vy posloucháte Rádio Čas Rock, pondělní odpolední drive, ten úplně poslední letošních prázdnin, a tak si to trošičku zpříjemníme, teda my úplně ne, ale zpříjemníme to všem rockerčatům a dorostencům školu povinným, protože zítra startuje nový školní rok. Takže ta další hodinka se nebude jmenovat jako v pátek rockeři sobě, ale rockeři rockerčatům školu povinným. Ode mě, Semi Hagar.

0: mladině školou povinné. Takže 725-33-11-55 WhatsApp, SMS centrum, zprávy, hlasovky, nebo prostě cinkněte. Jdeme do toho.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna

0: Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.havířov.cz.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg. Za 18,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
4: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi, váš heřmanický pivovar.
5: Řidiči aktuálně pozor v Třinci ve Staroměstské ulici. Na hlavním výjezdu z města směrem na Oldřichovice se srazila dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění, ale vozy částečně blokují silnici. V Jihomoravském kraji pak dávejte pozor v Brně v Žabovřeské ulici, kde se na městském okruhu ve směru do Pisárek srazil motorkář s osobním autem a policisté tam uzavřeli jeden jízdní pruh. A další vážná havárie motorkáře se stala také na silnici u Čejkovice na Hodonínsku, přímo na křižovatce směrem na Velké Bílovice. I tady stále na místě zasahují záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Na českých silnicích přibývá agresivního chování řidičů. Jedná se například o nebezpečné předjíždění, úmyslné vybržďování a nebo nedodržování bezpečné vzdálenosti. Vláda proto chystá změnu zákona. Za agresivní jízdu, při které by šofér ohrozil ostatní a způsobil jim újmu, by mohl skončit až na 3 roky ve vězení. Agresivita na českých silnicích je také třetí nejčastější příčinou dopravních nehod.
7: Morava aktuálně.
5: Bohumín podpoří školáky v jejich zvídavosti. Dům dětí a mládeže Fontána otevírá za 5 milionů korun dvě nové učebny pro malé přírodovědce a v základní škole ve Skřečoni začne fungovat nové chemické a fyzikální hnízdo. Více podrobností má pro nás mluvčí města Jana Končítková.
8: Přírodovědné obory se rychle vyvíjí a tomu by mělo odpovídat i prostředí, ve kterém se s nimi děti seznamují. Nové prostory a vybavení jim umožní dělat pokusy, pracovat s nejmodernější technikou a ověřovat si své znalosti v praxi. Chceme jim zajistit podmínky, které podpoří jejich zvídavost a některé z nich nasměrují k oboru, kterému se možná budou jednou věnovat i profesně.
5: Na Zlínsku získá 6 malých obcí peníze na nové vodovody a kanalizace. Krajští radní pro ně vyčlenili téměř 20 milionů korun. Peníze pomohou například s opravou vodojemu v Komni anebo s modernizací čistírny odpadních vod v Bystřičce. Finanční injekci pro vesnice do 2000 obyvatel v září schválí zastupitelstvo. A Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Pabla Caréňa 6-1, 7-6, 4-6 a 6-2 a Plíšková zdolala Belgičanku Hanne van der Winkelovou 2-6, 7-5 a 6-3. Dohrála ale Barbora Krejčíková, která podlehla Kamile Rachimovové z Uzbekistánu 6-7, 2-6. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.

My Guardian Angel, Place When Down, vy posloucháte Rádio Čas Rock. Tady je odpolední drive, ale trošičku si to dneska upravíme, protože je poslední prázdninový den. Tak něco rockerčatům, školou povinným, už se nám tady urodilo nejenom na WhatsAppu, ale taky v SMS centru. Zdravím všechny školáky, ať se to zítra užijí, ten start školního roku. My rodiče už boucháme šampaňské, protože 2 měsíce prázdnin byla to darda. Ne, že bychom je nemilovali, ale ať si to taky užijí. Díky moc, tohle napsal Mára, my zdravíme do Budějc. Dobrý večer, ráno a všichni ostatní, zdravím všechny z rodiny roku. Co takhle něco pro okolí Hradce nad Moravicí a mému Prdělovi, co pláče při dveřích u školky, protože to je jeho poslední rok před školou. A taky všem, co pláčou před vchodem u práce. Díky, Luciano.

Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Tohle byly YouTube na rádiu Čas Rock, pondělní odpolední drive, ale taky vlastně hodinka, která dneska patří do rockerčatům, hned je poslední den letošních letních prázdnin. Zbývá už opravdu pár hodin a zítra jim to znova začne, ale co, že co tě nezabije, to tě posílí, všichni jsme to absolvovali. A je třeba se těšit na kámoše, jak jim povykládáte zážitky, co jste zažili za prázdniny a porovnáte si to s těmi ostatními. Robo z Bardějova se ozval. Ahoj, tak já bych se mládeži věnoval moju oblíbenou ze školských čias Linkin Park. In the end, Robo Bardějov.

0: Linkin Park, In The End, na vaše přání a pro naše školou povinná rockerčata, protože zítra jim to začíná. Dneska poslední prázdninový den, zítra ten první školní, takže tou správnou nohou a doufám, že za plné podpory rodičů, kámošů a těch ostatních. Nejste v tom sami, jo, dorostenci, takže my vám určitě budeme držet pěsti, palce, tak jak prostě to máte rádi. Někdo drží pěsti, někdo palce, záleží. Posílám pozdrav z jihu a taky kousek z Rakouska. Jojo, chudáčci malí, bohužel už musí, ale co, děti to nezabije, to je posílí. Tudíž, ať jsou silné do tohoto světa. Pavlík Šafov a excelentní muzika k tomu.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Yeah. I wake up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody try.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok.
0: Čas rok.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek, Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
6: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
7: 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: A Nejlajtr píše Sofiu, vy posloucháte Rádio Čas Rok dneska mimořádně, protože je tady poslední srpnový odpolední drive a poslední den prázdnin, těm letošním už odtikávají opravdu poslední hodinky, tak si to uděláme hezké, lepřeženo hezké pro naše rokerčata, školou povinná, zítra jim to znova začne. A taky tady poslední kousek určen speciálně jim a taky nám starochům, abychom se zaspomínali na léta školou povinná, tak zítra tou správnou nohou zase do školy po prázdninách. Vy rodičové, nehroďte to, neřešte, všichni jsme bývali lajdáci, hlavně v klidu. Pojďme si trošičku zaspomínat, jak to bylo za nás. A dneska my jsme všichni sdružení v těch rodičovských sdruženích.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
2: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
3: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
5: Časrock.
6: Časrock.
7: Metalmania. Metalmania. Metalmania.
8: To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Časrock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
9: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Týden se s týdnem sešel a tak je na čase další rok speciál. Dneska to bude na takové té klasické vlně a neb hudební všeho chuť. Dáme něco nového, trošku staršího, ale třeba i jeden živák. Myslím si, že každý si přijde na své. Za první dnešní hudební záležitostí zamíříme do Švédska. V roce 2008 se v městě Erebro dala dohromady partička s názvem Smash into Pieces. Jestli bych měl kapelu vystihnout jedním slovem, asi bych použil melodičnost. Pánové už moc dobře ví, jaké to je být na velkém pódiu a také už ví, jak to chodí v hudebních soutěžích. Letos to třeba bylo finále domácí Melodifestivalen. Ve finále skončili čtvrtí se svou skladbou Hollow.

Za námi je kapela Smash Into Pieces. Mnozí zařazují do alternativního roku, který je tak nějak provázán s elektronikou. Když se míchá více stylů, tak často se může použít slovo crossover. A to je případ i následujícího uskupení Gorillaz. Kapelu založil Damon Albarn, známý pro všechny, hlavně jako frontman kapely Blair. Damon i hudebníci kolem něj opravdu dokáží vydat cokoliv. Ale funguje to. Jejich koncerty jsou parádní, naprostá profesionalita je znát na každém rohu a my si dáme i v rámci rock speciálu jeden poklidný kousek On Melancholy Hill.

V Rock Speciálu se momentálně vrátíme někde do roku 2005. V té době byl dost populární takzvaný emo styl. Jojo, to byly samé černé patky na hlavě, oblečení a depresivní protáhnuté obličeje. No, každá doba zkrátka přináší něco. Každopádně muzika nevznikala špatná a my si dáme skupinu, která se v té době drala na vrchol, ale po pár letech to zabalili. Aiden, pojmenování mimochodem podle postavy z hororu Kruh. Skupina se ještě v roce 2014 pokusila vrátit, ale to vydrželo jen asi dva roky.

Vítejte zpátky v Rock Speciálu. Na počátku jsem slíbil jeden živák a teoreticky je za náma, protože kousek od Gorillaz byl ze studia. Ale tohle jsem na mysli neměl. Do dnešního dílu jsem se rozhodl zařadit legendární POD. Tihle borci mají stále co nabídnout, což dokázali i během letošní letní sezóny. A my si dáme důkaz. Jejich vystoupení na vyhlasném Wackenu patřilo ke špičkovým.

Jsme v závěru aktuálního rok speciálu, což je ta smutnější zpráva. Pozitivní je ale informace, že za týden budu zpět a hlavně, že nás čeká ještě jedna píseň. Zůstaneme na domácí scéně. Jestli se totiž někdo těší na podzim, tak to jsou fanoušci brněnské Insánie. Tahle čtveřice pilně maká na nové desce, pravidelně informuje a v červenci vypustili nový singl. Takže taková představa, jak to asi bude znít. No, bude to znít tak, jak jsme zvyklí. Pro dnešek je to vše, já vám moc děkuju, užijte si Insánii a budu se těšit zase příští týden.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: domácí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas Rock.
4: Čas Rock. Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90, ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.

0: Třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
0: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas rok.

0: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Metalmania! Metalmania! Metalmania! To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Hračky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0-0 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozví se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.